noc plná 90. Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: spell. Welcome to paradise.
1: www.radiomv.cz Noc plná devadesátek.

0: jsme všude. Rádio MB.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

Tak věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: teď už je čas na reportáž. Mírové náměstí v Bakově nad Jizerou se po měsících stavebních a zahradnických prací otevřelo veřejnosti. Slavnostního předání a přestřižení pásky se zúčastnil starosta Bakova Václav Grinwald, senátor Ondřej Lochman, primátor Mladé Boleslavy Jiří Bouška a také zástupci firem, které se na proměně podíleli. Starosta města Václav Grinwald rádiu MB řekl.
1: No, bylo to poměrně náročné, byl to můj asi nejnáročnější projekt a myslím si, že jsem byl u 90% projektů vlastně tady v Bakově nad Jizerou, ale o to si myslím, že výsledek je pro mě uspokojí, řekl bych spíš famózní, protože celou dobu jsem toužil potom bakovské náměstí zlepšit, zrevitalizovat, udělat příjemné, bude to příjemný prostor pro lidi, pro to, aby se tady lidi setkávali. Řešili jsme tady spoustu problémů, ač to vypadá jako zahrádka, tak řeknu na rovinu, byl to jeden z mých nejtěžších projektů, budujete veřejný prostor, náměstí se nedělá každý den, ve smyslu je dělá na 50-100 let a jsem rád, že jsem u toho mohl být a že mi to samozřejmě bakovské zastupitelstvo umožnilo.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: místnosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: vodní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně. Bylo 8 hodin.
0: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. V neděli 11. října bude kvůli pracím na vodovodním řadu omezen provoz na křižovatce ulic U Přejezdu a Bakovská v Debři. Omezení potrvá přibližně od 9 do 13 hodin. Řidiči přijíždějící od železničního přejezdu budou moci využít objízdnou trasu ulicí U dráhy. Několik hodin nebude možné odbočit z Bakovské ulice ve směru k mostu. Jízdné v Libereckém kraji se s novým rokem zdraží. Ke změně nám v regionální dopravě více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
3: Tarif se bude zvyšovat průměrně o 2% jednotlivé jízdné, což je méně než inflace. A co se týče síťovek, tak tam poprvé od roku 2012 od jejich zavedení budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jinými slovy, jediná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, nebo na Idolku, tam bude platit standardní slova.
1: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. Už zítra nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. října pak bruslaři přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo typ Sport Extraligy. Zprávy jsou za námi, přeji vám hezký čtvrtek.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Rádio MB ho pořád nemá. Rádio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
3: Rádio MB.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: čtvrteční ráno, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. My se hned teď můžeme podívat na počasí. Dnes čekejte polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a spíše večer také s deštěm. Měřit ještě dnes budeme 19 až 23 stupňů, než se nám tedy ochladí. Tak si to pořádně užívejte, stejně jako další muziku, a v 9 hodin nám začne dopolední rozjezd.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: teď už je čas na reportáž. Mírové náměstí v Bakově nad Jizerou se po měsících stavebních a zahradnických prací otevřelo veřejnosti. Slavnostního předání a přestřižení pásky se zúčastnil starosta Bakova Václav Grinwald, senátor Ondřej Lochman, primátor Mladé Boleslaví Jiří Bouška a také zástupci firem, které se na proměně podíleli. Starosta města Václav Grinwald rádiu MB řekl.
1: No, bylo to poměrně náročné, byl to můj asi nejnáročnější projekt a myslím si, že jsem byl u 90% projektů vlastně tady v Bakově nad Jizerou, ale o to si myslím, že výsledek je pro mě uspokojí, řekl bych spíš famózní, protože celou dobu jsem toužil potom bakovské náměstí zlepšit, zrevitalizovat, udělat příjemné, bude to příjemný prostor pro lidi, pro to, aby se tady lidi setkávali. Řešili jsme tady spoustu problémů, ač to vypadá jako zahrádka, tak řeknu na rovinu, byl to jeden z mých nejtěžších projektů, budujete veřejný prostor, náměstí se nedělá každý den, ve smyslu dělá na 50-100 let a jsem rád, že jsem u toho mohl být a že mi to samozřejmě bakovské zastupitelstvo umožnilo.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. V částech ulic Pražská a Hišlerova v Mladé Boleslavi začne 14. října omezení dopravy kvůli pokládce kabelů nízkého napětí. Práce potrvají až do 30. listopadu. Řidiči i chodci musí v úseku počítat s postupně se posouvajícím pracovním místem na vozovce a přilehlém chodníku. Mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se také domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Tady je předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
3: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky se 17 body. Hezký čtvrtek vám přeju, užijte si další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Český vizáž na rádiu MB Gail. Já jsem měl dnes skvělou snídani, můžete se podívat do příběhu na našem Instagramu, tam je důkaz. Kalendář nám hlásí už 8. října, letí to, svátek právě dnes slaví Věry. Holky, všechno nejlepší od rádia MB. No a do narozenin rádia MB v bezdně nám zbývá už jen 630 dnů. 90 i 80 si zahrajeme v této hodině, pozvu vás také na florbal, povíme si, za kolik se dnes může prodávat nafta a benzín. No a malý pátek si společně prostě užijeme. Tak domluveno.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Rádio MB ho pořád nemá. Rádio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
5: Rádio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Culture Beat na Rádiu MB. Už na začátku této hodiny jsem říkal, že to letí a je to pravda, protože do Vánoc nám zbývá 77 dnů. 36 dnů pak zbývá do oslavy 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Aneb dáme party a skvělé koncerty a pak se začneme chystat na nejkrásnější svátky v roce. To může být parádní závěr roku, co říkáte. Aneb, jaké si to uděláme, takový to budeme mít. Co se týká těch Vánoc, hezké dopoledne, Luky, jak už se třeba chystá kultura města Mladá Boleslav. Už to žije Vánocemi, podobně jako v obchodech, už se všechno řeší, jak to bude, kde to bude, co bude, co nebude, a nebo to zatím máte na háku?
1: Ne, samozřejmě tohle to se řeší už od léta a jak říkáš, strašně to letí. Zrovna nedávno, před pár dny, jsme sklidili vlastně výstaviště, trhy, boudičky a už se to tam za měsíc poveze znovu, je to neskutečný a samozřejmě, že na kultuře se tohleto už aktivně řeší, zatím to ještě není vidět. Jediný, co je vidět, tak možná si z toho už taky všimnul, tak firma Compaq nám zdobí výstaviště. Už jsem včera nebo předevčírem viděl kluky, jak tam omotávají stromy těma světlama a tam jsem si uvědomil, že už to je opravdu hrozně blízko. No já už třeba řeším jako dárky, už se poohlížím po dárcích, protože já jsem to předchozí leta vždycky nechával na poslední chvíli a potom člověk byl spíš jako ve stresu, takže teďka nemám teda koupený ještě ani jeden mimochodem, ale už nad tím přemýšlím. No.
0: To je hezký o tebe. No já vůbec nemám představu stejně jako každý rok, co budu kupovat, zase si budou muset všichni napsat Ježíškovi a budu muset doufat, že to Ježíšek přinese, no, protože moje představa nulová. Žádná.
1: Jo, no protože v dnešní době si každej prostě co chce koupí, dneska je všechno dostupný, lidi jakž tak šprachy mají, takže ty dárky, na který nemají, tak jim stejně nedokážu koupit já nebo příbuzný a to takový ty radůstky běžného života, tak si prostě koupěj. Takže je to hrozně těžký. A my jsme už před asi 3 lety zavedli právě dopis Ježíškovi na Messengeru. Tam každý prostě naposílá tak nějak, co ho napadne, co by chtěl. A potom se z toho vybere. Většinou dostane teda všechno, což je hezký. Ale je to jako je to výhoda, protože nevíš prostě co. Jenže nejhorší, že nevíš ani co pro sebe. Já už jsem teda jeden dárek navrhnul. Je to věc, kterou si můžu koupit nahned, ale je mi líto to vyhodit peníze, přitom bych s ním měl radost. Tak jsem to poslal Ježíškovi.
0: Jasně, ať si poradí, nech to na něm. Tak. Co vánoční strom, už tušíme, jaký to bude, nebo to zase zatím neví v bolce?
1: Hele, zatím ne, já jsem tyhle ty informace vždycky tahal od pana Kipty z městské policie, ten mi to vždycky ochotně naposílal. Obávám se, že letos to budu mít trošku těžký, ale rozhodně, nebo těžší, ale rozhodně se budu snažit to zjistit, odkud vlastně budeme mít letos stromeček.
0: No tak třeba se to všeobecně ještě neví, no. Tak každopádně, jak jsme spojili Vánoce a narozeninovou oslavu v Bezně, tak to se hodí, protože v Bezně pro vás i Rádio MB bude mít nějaké ty dárky, pokud třeba neuspějete v tombole, tak bude velká šance, že si i tak nějaký ten dáreček odnesete domů.
1: Určitě, minimálně kocovinu.
0: Nebo vibrátor. Co bude
1: to
0: Libo?
1: To je sestavička.
0: Ale nabídka. Rádio MB.

0: personalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A právě teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před netříznivými účinky hluku a vibrací. Tady je soudkyně Dita Řepková.
3: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentaci FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září roku 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Zprávy končí, teď vám posíláme další hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlit by z něj, nemám proč se pořád znova na start vracet, dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem, jako když nám bylo 20, mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám,

papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, burážní svět, který jsme znali, a žijdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesmije, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od něj nechceš ke mně vracet? Co má a co ne já? Zná to je přání, nabízí víc, než cokoliv,

0: Tohle byl Fila Šubr na Rádiu MB, jeho bod zlomu, nám se také, Luky, blíží bod zlomu. A my jsme řešili i to, byla tu taková možnost, že by právě Fila Šubr se objevil jako jeden z hostů a třeba i jako jeden z moderátorů na naší akci na sedmých narozeninách Rádia MB. Dobře, asi tam nakonec nebude, ale byla to hezká myšlenka, docela se mi líbila.
1: Přesně tak.
0: Neprošel konkurzem nakonec.
1: Ano. Jako my máme hodně jako velký nároky. No bohužel, teda pojďme to říct, Fila nemůže.
0: Tak to pojďme říct, dobře, Fila už nějakou akci má, ale nám se líbí prostě jeho vtip, je nám blízký a dovedli jsme si to představit, jak by to v bezně s ním na pódiu vlastně bylo, kdyby nám pomohl tu akci moderovat, abychom se mohli věnovat trošku i jiným věcem, abychom mohli za partnery, za kamarády a nemuseli vlastně hlídat pódium, kde je co potřeba, ale ono to nějak dopadne, ono to nakonec bude dobrý, to zase já jsem si jistý, ale Fila by byl jakási přidaná hodnota si myslím, a kdyby na konci ještě zaspíval Radši si to píšu s kytarou, to by se mi líbilo. No, ale víš co, není všem akcím konec.
1: Je to tak a třeba bude na osmých narozeninách a zarezervujem si ho. Ne, jak říkáš, je to dobrý, člověk by na něj i tak nějak trošku přenes ty povinnosti, protože co si budeme, chceme si tam, vám tam všem pověnovat, pokecat s váma.
0: Holky.
1: Panáčky a tak, takže potom už jakoby ten vtip a ta energie na tom pódiu lehoulince.
0: Je to horší, protože když si to představíte, jak my zrovna někde lítáme, samozřejmě mě za kamarády, za partnery té akce. I s vámi všemi, co vlastně přijdete, se chceme potkat a najednou vám přijde zpráva, pódium, za minutu prostě máš tombolu.
1: Ještě buďme rádi, že tam je někdo, kdo nám hlídá to, jo. Že tam máme bejt.
0: Je pravda, že letos tam to budeme mít pojištěný, že máme samozřejmě kolegyni, která nám s tím bude pomáhat a máme tam docela široký tým, bude to super, takže letos si to nenechte ujít, letos si myslím, že by se to mohlo všechno povíst. Nejen ty koncerty, doprovodný program, ale i my budeme v pohodě.
1: Jasně, že se to povede. A co se týká nás dvou, tak já věřím, že nám to prominou, když tam bude lehký klopítnutí občas, že třeba nedorazíme na pódium.
0: Já si myslím, že čím větší klopítnutí, nedej bože, když si třeba i na těch schodech rozbiješ hubu, že to tam jenom potěší.
1: Tebe určitě, no.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: problémy s dodávkami dílů pro automobilku Škoda Auto se dotkly také modelu Kodiaq, vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Automobilka se současně potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, vyráběné tady u nás v Mladé Boleslavi. Škoda Auto vlastně už minulý týden potvrdila, že kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedla. Lakovny MB podle odborů vyráběly minulý týden podle omezeného plánu a v omezeném režimu pracují i tento týden. Tak my zdravíme všechny škodováky. Luky, bráchové makají ve Škodovce, ale makají normálně. Ani nevím vlastně, kde přesně zrovna tyhle kabely je zajímají nebo vůbec. Chodí normálně?
1: Makají. Hele, Dan, ten mladší, tak ten dělá jeřábníka, takže tam ho vlastně na lisovně, tam ho kabely asi úplně nezajímají. Druhý brácha, mistr na expedici, takže asi taky se jich to úplně netýká, ale je pravda, že se teďka celkem jako flákají doma, že mají nějaký to volníčko, protože ono, když nemají co vyrábět, je to jedno s druhým, takže škodováci teďka mají více volna. Ale
0: někteří asi teda, no.
1: Někteří.
0: Jasně, no. Tak zdravíme ale úplně všechny škodováky, právě pro ně za malou chvíli Mark O.
2: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
3: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

Masterboy na Rádiu MB, 10 hodin, 32 minut, pokračuje dopolední rozjezd, no a dnes půjdou do boje florbalisté Mladé Boleslavy. Od 17 hodin přivítají na domácí palubovce, tedy ve sportovní hale u Kauflandu Vítkovice. Kdybyste dnes byli lenoši a nechtělo se vám vyloženě vyrazit do sportovní haly, tak můžete utkání sledovat v televizi. Přenos odvysílá Prima Sport. V tabulce je Boleslav zatím šestá, ale má odehráno méně než ostatní týmy a Vítkovice jsou zatím na páté pozici, tak držíme palce, aby se podařilo prodloužit tu rekordní vítěznou sérii.

0: stále krásně venku, ale Česko čeká výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se citelně ochladí a přidají se srážky. Proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu. Zlepšení by pak mohlo přijít během příštího týdne. My teď na Mladoboleslavsku měříme 16 stupňů Celsia. Maxima pro dnešní den čekejme kolem 21. A jak už jsem říkal, zítra se nám o nějakých těch 7-8 stupňů ochladí.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: true.
1: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
2: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
3: Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. V neděli 11. října bude kvůli pracím na vodovodním řadu omezen provoz na křižovatce ulic U Přejezdu a Bakovská v Debři. Omezení potrvá přibližně od 9 do 13 hodin. Řidiči přijíždějící od železničního přejezdu budou moci využít objízdnou trasu ulicí U dráhy. Několik hodin nebude možné odbočit z Bakovské ulice ve směru k mostu. Jízdné v Libereckém kraji se s novým rokem zdraží. Ke změně nám v regionální dopravě více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
3: Tarif se bude zvyšovat průměrně o 2% jednotlivé jízdné, což je méně než inflace. A co se týče síťovek, tak tam poprvé od roku 2012 od jejich zavedení budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jinými slovy, jediná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, nebo na Idolku, tam bude platit standardní sleva.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. Už zítra nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. října pak bruslaři přivítají ve Škoenergo aréně Litvínov. Utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo typ Sport extraligy. Zprávy jsou za námi, přeji vám hezký čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: No, občas to jsou holt nepříjemnosti, ale zdraví je na prvním místě. Skupina Kabát ruší nadcházející koncerty. Její členy skolila nemoc. Vystoupení proběhnou v náhradních termínech. No jo, stane se. Také Pekář vlastně oznámil, že ho čeká operace. V listopadu se na něj ale můžeme těšit v KD Bezno, máme to potvrzené. Určitě se všichni shodneme, že právě zdraví je to nejdůležitější a tak nějaké případné zrušení nebo odložení koncertu je to nejmenší, to je nepodstatné. No a co se týká právě Bezna, tak já doufám, že tam se sejdeme všichni kompletní, že si to pořádně užijeme. Pokud ještě nemáte své lupeny, můžete se podívat na www.ticketlife.cz a právě tam je najdete. Jinak info o sedmých narozeninách Rádia MB také na našem webu.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezony, změří síly s brněnskou Kometou. A v duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 17:30, úvodní boli v Metropoli vhodí rozhodčí o hodinu později. Kdy hraje Boleslav, na to se také můžeme podívat už zítra na ledě Kladna. A všichni víme, že Boleslav už by měla hlavně výsledkově zabrat, protože sérii proher si nikdo nepřál, no a už jich tam vidíme 5 v řadě. Takže zítra na Kladně a v neděli doma proti Litvínovu chceme plný počet bodů.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře, Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Pěkné dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Pokud byste chtěli vyrazit do Mladoboleslavského multikina Sinestar, také kompletní program toho, co nás tam čeká v pátek a v dalších dnech najdete na našem Facebooku. Je pravda, že počasí se má zítra trošku pokazit, takže proč nevyrazit třeba právě do kina? No a když jsem zmínil Facebook rádia MB, na který právě teď koukám, tak tam, přátelé, najdete třeba i fotky ze včerejší akce v Bakově nad Jizerou. Tam se otevřelo zrevitalizované mírové náměstí, můžete se podívat, jakže to tam vypadá. No a jakže to vypadá s počasím, to si povíme za malou chvíli. Jsme Rádio MB.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
2: Hezký čtvrtek, máme polojasno, postupně čekejme od západu zataženo, později odpoledne nebo večer s deštěm. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, no a zítra nám teploty o nějakých 7 stupňů klesnou dolů. Radio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. V částech ulic Pražská a Hišlerova v Mladé Boleslavi začne 14. října omezení dopravy kvůli pokládce kabelů nízkého napětí. Práce potrvají až do 30. listopadu. Řidiči i chodci musí v úseku počítat s postupně se posouvajícím pracovním místem na vozovce a přilehlém chodníku. Mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se také domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Tady je předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
3: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřiště Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky se 17 body. Hezký čtvrtek vám přeju, užijte si další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Imagine a land of love, where people have time to care, where everybody's equal, and we all tell the truth. If you're wondering where this magical place is, you don't have to look too far. You'll find it between your

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: místnosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jaký máte čtvrtek? Všechno v pohodě? Doufám, že jo. Ze studia v Mladoboleslavském domě kultury vás zdraví Roman. Také doufám, že jste si dopřáli něco moc dobrého k obědu, jako my s kolegou Lukášem. My jsme totiž právě dnes zavítali do Parťákovy hasičárny. No a měli tam hranolky, trhané maso, jalapeños a hezky pěkně všechno zapečený s čedarem. No prostě úžasný, strašně jsem si pochutnal, takže ještě jednou velký palec nahoru do Parťákovy hasičárny. Taky si tam třeba skočte na dobré pivko nebo na dobré jídlo. Dnes se dá ještě dobře sedět venku, než se nám počasí pokazí, ale nějaká bunda to případně jistí a myslím, že i v dalších dnech to bude v pohodě. Mimochodem, Parťákova hasičárna patří mezi partnery narozenin Rádia MB v Bezně. No a to znamená, že 14. listopadu budete moci i v tombole vyhrát třeba poukaz právě na něco moc dobrého do restaurace. A to už naznačuju docela hodně, tombola právě v Bezně rozhodně bude stát za to. Máme tam strašně moc maličkostí, které udělají velkou radost. I když poukaz na 500 korun právě do hasičárny, to už úplně maličkost není. Budeme tam mít také lupeny do multiky na Sinestar, balíček od firmy Prondo, ale víc zatím prozrazovat nebudu. Spoustu a spoustu dalších věcí tam budeme mít, včetně těch velkých a hodnotných balíků, ale to vám prozradíme až někdy později. Takže já doufám, že lupeny do Bezna už máte, ticketlife.cz právě tam se prodávají a my se na vás budeme hodně moc těšit.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A právě teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před netříznivými účinky hluku a vibrací. Tady je soudkyně Dita Řepková.
3: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální. To znamená, že vláda, doufám, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentaci FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září roku 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Zprávy končí, teď vám posíláme další hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Máte Rádio MB, přeju vám hezký čtvrtek. Já jsem dnes odpoledne jel přes město a na fotbalovém stadionu bylo několik policejních Antonů. Tak doufám, že se tam nic zásadního nedělo. Vypadalo to spíše, že tam těžkooděnci nacvičují. No. Dnes se žádný fotbal nehraje, tak co jiného by to mohlo být. Jinak v Mladé Boleslavi zatím panuje klid. Do 14. hodiny ještě hodně času, než nám to vypustí ze škodovky. Provoz nám zhoustne, no prostě tak, jak jsme na to zvyklí skoro každý všední den. My jsme Rádio MB, zvyklí jsme i na skvělou muziku. A další pro vás letí právě teď.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
0: Rádio MB.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. V neděli 11. října bude kvůli pracím na vodovodním řadu omezen provoz na křižovatce ulic U Přejezdu a Bakovská v Debři. Omezení potrvá přibližně od 9 do 13 hodin. Řidiči přijíždějící od železničního přejezdu budou moci využít objízdnou trasu ulicí U dráhy. Několik hodin nebude možné odbočit z Bakovské ulice ve směru k mostu. Jízdné v Libereckém kraji se s novým rokem zdraží. Ke změně nám v regionální dopravě více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
3: Tarif se bude zvyšovat průměrně o 2% jednotlivé jízdné, což je méně než inflace. A co se týče síťovek, tak tam poprvé od roku 2012 od jejich zavedení budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jinými slovy, jediná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, nebo na Idolku, tam bude platit standardní sleva.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. Už zítra nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. října pak bruslaři přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo typ Sport Extraligy. Zprávy jsou za námi, přeji vám hezký čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: že jste si vzali v uplynulých dnech moji radu k srdci a užívali jste si v tomto týdnu možná posledních pár slunečních paprsků. Dneska už se nám to tam začíná pomalinku mračit, ale my si tím rozhodně náladu zkazit nenecháme. Pro vás je tu další porce skvělý muziky, tentokrát už s odpoledním úletem a s Lukym. Radio MB je tu pro vás, no a s námi dál Ginny, Rybičky 48, One World nebo Gwen Stefani. A dneska se budeme věnovat, kamarádi, muzice. A to i tak, že si o ní budeme povídat. Konkrétně dneska probereme Spotify, protože to včera oslavilo svoje 20. narozeniny. No, připravilo si pro svoje uživatele zajímavou funkci, který se dneska rozhodně pověnujem. Je to docela zajímavý. Takže zůstávejte s námi, zůstávejte s Rádiem MB. Spotify si nechte na jindy, o tom si budeme dneska jenom povídat. Pro vás už letí Gwen Stefani, True Bay. Mějte fajnový čtvrtek a jdeme se do toho pustit.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: No tak kamarádi, Luky opět objevil Ameriku. Ano, já jsem vždycky v těchto těch novinkách pozadu, vždycky jsem nadšenej a chci se o to s někým hnedka podělit, no a pak přijde usazení zpátky na zem, protože se dozvím, že jsem úplně poslední, kdo tu novinku objevil. No a dneska je to streamovací platforma Spotify. Ne teda, že bych ji objevil až teďka, zase tak pozadu nejsem, ale právě Spotify letos slaví 20 let od jeho spuštění a připravili si pro svoje uživatele docela zajímavou funkci. Spotify totiž nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Party roku, který vám připomene je vaší hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci. První přehranou skladbu, nejoblíbenější interprety i personalizovaný playlist 120 nejposlouchanějších vašich písní, podobně jako každoročně oblíbený Spotify Wrapped. No a jak na to? Do vyhledávání ve vašem Spotify účtu stačí napsat Spotify 20, no a tenhle ten přehled vám tam hnedka naskočí. Já jsem si to právě před chvilkou taky zkusil a je to celkem zajímavý a tak trochu nostalgický pohled do vaší hudební minulosti. Tak to klidně zkuste a na tu moji hudební cestu a vývoj se společně mrkneme za chvíli. Teď už se mi tady vyvinuli One World, Wonderful World. Posloucháte Radio MB a taky odpolední úlet.
1: Radio MB za

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: ti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladé Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

0: Pamatuju stahování hudby do telefonu nebo do nějakého přehrávače. No a dneska už je to všechno minulost samozřejmě. Dneska se hudba streamuje a jednou z největších streamovacích služeb je samozřejmě Spotify. Ten včera oslavil svoje kulatý 20. narozeniny a jak jsem říkal před chvilkou, připravil si pro uživatele zajímavou funkci. Pokud totiž napíšete do vyhledávače v aplikaci Spotify 20, ukáže vám vaši hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci, první přehranou skladbu, nejoblíbenější interprety i personalizovaný playlist 120 nejposlouchanějších písní. Já jsem to vyzkoušel a tyhle ty playlisty mi i vlastně tak jako připomněly pár životních situací, pro který byla typická hudba, kterou jsem v tu dobu poslouchal. Pojďme se na tuhletu moji historii mrknout a jdeme do roku 2021. Tam můj nejoblíbenější a nejposlouchanější interpret byl Jakub Děkan, taky samozřejmě Kabáti, Seveni nebo Pekaře, což se samozřejmě moc nezměnilo. O rok později zůstává muza Jakuba Děkana, přibyli opět a Radeček, taky Království Refu a Pekaře, Debil Heads, Honza Nedvěd a nebo Na pořád. V roce 2023 se toho za stolik nezměnilo, ale pozor, v roce 2024 další Nešťastná láska a tam byl můj number one Kateřina Marie Tichá, Kdo ví, taky Proteus Pro tvojí vůni, Naše cesty Marka Ztracenýho, Chce to jenom čas Franty Nedvěda a zkrátka takový ty songy, u kterých si člověk trošku popláče. V roce 2025 už to přešlo, tam už jsme se odvázali. Bávo kapely Maniak, Letná, Safír, Verona, Rybičky 48 a tak dále. Mám tu taky songy, který prý poslouchám pořád dokola, ale tady se spíš propisuje to, že Spotify sdílím se svým bratrem, takže mezi moje údajně nejposlouchanější songy patří Manené a jeho Stíny, taky Refu, Odletíme spolu pryč a interpret jeho jméno nedokážu ani přečíst. No tak takový byl můj vývoj, mohl bych pokračovat asi ještě dlouho, sám se v tom určitě ještě dneska pohrabu, ale teď už je čas na muziku tady u nás. Klidně mi dejte vědět, pokud jste si tenhle ten přehled udělali, jaký byl třeba váš vývoj, anebo jestli už léta posloucháte stále to samý. Teď už si poslechneme E-Type, jejich live. Jste s Rádiem MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. V částech ulic Pražská a Hišlerova v Mladé Boleslavi začne 14. října omezení dopravy kvůli pokládce kabelů nízkého napětí. Práce potrvají až do 30. listopadu. Řidiči i chodci musí v úseku počítat s postupně se posouvajícím pracovním místem na vozovce a přilehlém chodníku. Mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se také domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Tady je předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
3: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád boří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřiště Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky se 17 body. Hezký čtvrtek vám přeju, užijte si další muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tam

0: Vy a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

si nás naladili až teď, tak my se tady dneska věnujeme streamovací platformě Spotify, která včera oslavila svoje 20. narozeniny. Jaký jsou nejposlouchanější interpreti, jaký songy vedou v poslechovosti a kolik umělci dostávají peněz za jedno přehrání, také to se tak nějak píše všude, pokud se o hudbu zajímáte. Ale já pro vás teď mám naopak nejnenáviděnější songy na Spotify. Ty najdete v playlistu, který se jmenuje Make It Stop, patří mezi ně překvapivě třeba Macarena, Ice Ice Baby, taky song Samantha Fox, Touch Me, Cat and I Joe nebo The Final Countdown. No tak s některýma bych si rozhodně dovolil nesouhlasit, ale je pravda, že jsou songy, které jsou tak ohraný, že člověka přivádějí k šílenství. Jsou ale i skladby, které evidentně uklidňují a pomáhají se soustředit, protože je poslouchají chirurgové při operacích. Ty najdete pro změnu v playlistu s názvem Surgeon's Soundtrack. A pokud se chystáte operovat, puste si třeba Sweet Child Oh Mine od Guns N' Roses, We Will Rock You od Queen nebo Beautiful Day od U2. Já se tedy operovat radši nechystám, ale pohodovou muziku, tak tu si rozhodně zahrajeme. No v mým playlistu s názvem Odpolední úlet už jsou dál Culture Beat, Verona, dáme si taky Toma Grennena nebo Sunrise Avenue. Tak hrajem! Radio MB. Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB s

0: Si tady hrajeme a dneska si o ní dokonce i povídáme. Zatím jsme tu měli zajímavosti o platformě Spotify, ale pojďme i na nějaký fakta o muzice všeobecně, když už jsme u toho. Začneme třeba tím, že hudba přináší větší potěšení než sex a drogy. Podle studií vědců z australského Sydney nebo z amerického Texasu se při poslechu hudby vyplavuje víc dopaminu, tedy hormonu štěstí, než při sexuálních aktivitách a užívání tvrdých drog nebo alkoholu. Jako nevím, no, tohle je asi věc, o který by se dalo diskutovat. Každopádně ale pomáhá s výkonem. Studie potvrzují, že poslech energický hudby zvyšuje fyzickou i mentální výkonnost, ale také to asi není žádná novinka. Co jste možná ale netušili, tak to je výsledek dalších studií, kde se prokázalo, že rostliny rychlejce rostou, když kolem nich hraje hudba. Vědci si to vysvětlují tím, že rostliny mají geny, který jim určitým způsobem umožňujou slyšet. No a jak to dokázal Šimon Plánička ve filmu Slunce seno, působí to stejně třeba i na krávy. Na co má muzika ovšem špatný vliv, tak to jsou přímo muzikanti. Podle průzkumu Univerzity v Sydney, která analyzovala 13 000 slavných muzikantů po celém světě od roku 1950 až do roku 2014, se hudebníci dožívají nižšího věku než běžná populace. Souvisí to samozřejmě s jejich specifickým životním stylem. Ale nebojte, nás posluchačů se to netýká, takže my si jdeme muziku užívat dál a za chvilku dalších pár zajímavostí ze světa hudby. Jste s Rádiem MB a tady už posílám Toma Grenena.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.

0: Pokud máte rádi hudbu a hodně ji posloucháte, tak určitě se vám stává, že když začne hrát nějaká písnička, během prvních pár tónů poznáte, jaká to je. Mně se to celkem často stává, ale schválně, jestli víte, který song je nejrozpoznatelnější. Studie Muzea vědy a průmyslu v Manchesteru zjistila, že skladba Wannabe od Spice Girls je ze všech testovaných písní nejznámější. V průměru byli účastníci schopní rozpoznat tuhletu písničku už od 2,29 sekundy. Tak si to schválně vyzkoušejte. No kamarádi, čtvrteční odpoledne postoupilo dál a blíže k 16. hodině a to znamená, že já se pro dnešek opět loučím. Doufám, že z dnešního odpoledního úletu jste si odnesli nejenom dobrou náladu, že jsem vás muzikou pozitivně naladil, ale že jste si odnesli třeba taky pár dalších zajímavých poznatků a jste zase o něco vzdělanější. No a aby toho přívalu informací a štěstí na vás nebylo moc, já budu předávat směnu dalšímu z naší rádiový party a budeme pokračovat zase zítra. To už tu máme pátek, takže se společně naladíme na víkend. To je jasná věc. Mějte se krásně, užívejte čtvrtek, užívejte muziku a užívejte život. Ahoj.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A právě teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před netříznivými účinky hluku a vibrací. Tady je soudkyně Dita Řepková.
3: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentaci FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září roku 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Zprávy končí, teď vám posíláme další hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

se po 16. No a my si to spolu budeme užívat do 17. než mě pro změnu u mikrofonu vystřídá David. Tak jo, přebírám to tady po Lukášovi, odpolední úlet je za námi, už jsem to tady po něm i tradičně všechno uklidil a můžeme se soustředit jen a jen na nějaké ty informace a skvělou muziku. My jsme právě s Lukym dnes opět tak trošku pracovali na narozeninové akci, která nás čeká v Bezně, a to 14. listopadu. Doufám, že už máte své lupeny. My jsme moc rádi, že už máme potvrzené všechny partnery, kterým velmi děkujeme. I díky vám ta akce bude naprosto skvělá. Teď už například dáváme dohromady tombolu, aby byla velmi bohatá, aby byla nejbohatší v té naší narozeninové historii, a přátelé, daří se nám to. Takže nejen na koncerty, ale i na tombolu a celou tu narozeninovou show do Bezna se hodně těšte. Máte už své lupeny? Ticketlife.cz, tam se prodávají za pouhých 350 korun. A další informace právě o narozeninách najdete na našem webu. Tak pojďme na tu muziku, tady je další, já vám přeju krásné odpoledne. Radio MB.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Hezké odpoledne, právě odpoledne a také večer se nám počasí má trošku kazit. V příštích dnech se nám ochladí, dobře o nějakých 7 stupňů, sněžit ještě nebude, nic drastického, jo? Já teď ťukám na www.radiomb.cz, o čem se píše na našem webu, tak třeba o tom, že zrekonstruovaná knihovna v Mladé Boleslavi se už během tohoto měsíce otevře veřejnosti. Už tam probíhají dokončovací práce, už se to tam všechno stěhuje a nejpozději na konci října má být hotovo, možná ještě o něco dříve. Pokud vás zajímá, jak to tam vypadá, tak se můžete podívat i na náš TikTok a nebo na náš Instagram. Tam máte video, které jsme natočili právě dnes. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Roman.
4: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Let us start the rebellion now.

Hezké odpoledne, nervozita stoupá mezi některými politiky určitě, protože se nám blíží komunální volby. Ano, 9. a 10. října, tedy už zítra a pozítří, budeme rozhodovat. Tak co, přátelé, už máte jasno. Říkáte si, kteří že politici jsou vidět právě pouze a jen před volbami a hlas jim proto nedáte. Určitě k některým máte větší nebo menší sympatie, k některým žádné. No prostě teď je ten čas, kdy to můžeme všechno sečíst, podívat se, co nám kdo slibuje, je jen a jen na vás, komu to budete věřit, jaké programové prohlášení se vám líbí, no a komu to prostě hodíte. Třeba tady u nás v Mladé Boleslavi do letošních voleb kandiduje celkem 8 politických stran, hnutí nebo koalic. Jsou to ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS s podporou TOP 09 a nezávislých, SPD, Hlas pro Boleslav, Starostové a nezávislí, Šance pro Mladou Boleslav, KSČM a také Motoristé sobě. No budeme to sledovat zítra a hlavně pak v sobotu a na výsledky jsme stejně jako vy hodně zvědaví. Teď už se nám ale blíží 17. hodina, takže si dáme zprávy, potom už s vámi bude David a já se na vás budu těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9. a 12. anebo odpoledne po 16. Mějte se skvěle, přeju vám hezký zbytek toho dnešního čtvrtečního dne.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. V neděli 11. října bude kvůli pracím na vodovodním řadu omezen provoz na křižovatce ulic U Přejezdu a Bakovská v Debři. Omezení potrvá přibližně od 9 do 13 hodin. Řidiči přijíždějící od železničního přejezdu budou moci využít objízdnou trasu ulicí U dráhy. Několik hodin nebude možné odbočit z Bakovské ulice ve směru k mostu. Jízdné v Libereckém kraji se s novým rokem zdraží. Ke změně nám v regionální dopravě více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
3: Tarif se bude zvyšovat průměrně o 2% jednotlivé jízdné, což je méně než inflace. A co se týče síťovek, tak tam poprvé od roku 2012 od jejich zavedení budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jinými slovy, jiná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, nebo na Idolku, tam bude platit standardní sleva.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čekají tento týden dva extraligové zápasy. Už zítra nastoupí od 18 hodin na ledě Rytířů Kladno. V neděli 11. října pak bruslaři přivítají ve Ško Energo aréně Litvínov. Utkání začne v 16 hodin a půjde o 9. a 10. kolo typ Sport Extraligy. Zprávy jsou za námi, přeji vám hezký čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Čtvrtek 8. října trávíte s Rádiem MB svátek Slaví věry a dnešek je významný čím? No, připomínáme si Mezinárodní den boje proti popáleninám, takže dnešek je trochu připomínkou, že horký hrnek kávy není úplně dobré držet za tu část, která je právě nejteplejší. Tak čtvrtek už se blíží k pátku, to je jasný, zítra nás čekají volby, taky se dozvíte už ode mě za malou chvíli třeba o jednom šéfovi, který četl soukromé zprávy svým zaměstnancům, jak dopadl. To vám řeknu, no a taky třeba vám řeknu i o tom, kdy si dát poslední kávu. Tak hezký den.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: pokračuje a teď pojďme do Nizozemska. Tam řešili zaměstnance, který měl problém se šéfem kvůli soukromým zprávám. Zaměstnavatel si totiž četl jeho osobní komunikaci a soud pak nařídil, aby několika zaměstnancům zaplatil odškodné. Takže připomínka pro všechny šéfy, pokud chcete vědět, co si o vás zaměstnanci opravdu myslí, možná je lepší se zeptat, protože jakmile jim začnete číst zprávy, může být ten názor trošku dražší. Tady máte muziku.
1: Radio MB.

0: vodní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Didi na na na.
1: Ladíte Rádio MB, já vás zdravím z Domu kultury v Mladé Boleslavi a teď to mám ještě jednu zprávu, která mě pobavila už samotným titulkem. Vědci teď řeší, v kolik hodin si dát poslední kávu, aby nám nenarušila spánek. Jinými slovy, lidstvo se dostalo do bodu, kdy potřebujeme vědeckou studii, aby jsme zjistili, že espresso v 11 večer není nejlepší nápad. Ale dobře, konečně máme vědecké potvrzení pro větu, já neusínám kvůli kafi. Přátelé, kamarádi, mějte se moc krásně. Zítra už je pátek, těším se na vás opět po 17. hodině.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hodin. Radio MB. Radio MB. To podstatné právě teď.
1: Aktuální zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. V částech ulic Pražská a Hišlerova v Mladé Boleslavi začne 14. října omezení dopravy kvůli pokládce kabelů nízkého napětí. Práce potrvají až do 30. listopadu. Řidiči i chodci musí v úseku počítat s postupně se posouvajícím pracovním místem na vozovce a přilehlém chodníku. Mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se také domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Tady je předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastní cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy. A znamená to, že tím pádem ta nemovitost pořád tvoří jako nejpodstatnější část toho portfolia majetku rodiny.
0: Sportovní servis.
1: Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká v sobotu 10. října další zápas šance ligy. Od 15 hodin nastoupí na hřišti Viktorie Plzeň. Boleslav je po 8 odehraných zápasech na 3. místě tabulky se 17 body. Hezký čtvrtek vám přeju, užijte si další muziku.
0: Radio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

zvědavej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatý výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.

stop, we terminology. You

jsme si vším a nikdy nezestárneme.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 30 let prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme. Rádio MB.

signál, my jsme všude. Radio MB.

0: vodní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Question. What is love?